0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Jel jsem s Marcelou

0: sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem.
0: Právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí...

0: kampaň. Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné sobotní ráno za minutku 7 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, mohou podle odborníků ušetřit přechodem na elektrický sporák či indukční desku. Platí totiž stále měsíční poplatky za plynovou přípojku, které často převyšují samotnou cenu spotřebovaného plynu. Zrušením plynové přípojky tak mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun. Vyplatí se ale nejprve spočítat si náklady na pořízení nového spotřebiče a případné úpravy elektroinstalace. V oblíbeném chorvatském letovisku u Splitu řeší úřady neobvyklý případ. Mořská želva tam podle svědků pokousala nejméně 3 lidi, kteří museli vyhledat lékařské ošetření. Odborníci ale uklidňují, že želvy člověka běžně nenapadají a šlo pravděpodobně o obranou reakci zvířete. Kanoistka Tereza Kneblová vybojovala na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahoma City zlatou medaili. Lukáš Kratochvíl má bronz. Ve finále ho porazil jen Španěl Miguel Travé a Brit Adam Burgess. Třetí česká finalistka Adriana Morenová skončila 12. Po čtvrtečním triumfu kajakaře Jakuba Krejčího tak má Česko na tomto mistrovství světa 2. zlato a už 6. medaili. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Safari park ve Dvoře Králové se na 9 dní promění v malý kousek Afriky. Africké dny nabídnou teďka hudbu, tanec, exotické chutě, velké tržiště i speciální nostalgický vlak, který přiveze návštěvníky z několika měst. Ode dneška do 2. srpna čeká návštěvníky pořádná africká jízda.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Přátelé, s počasím se blízká na lepší časy a to platí o sobotě. Dnes totiž bude jasno až polojasno. Teploty, a to ty odpolední mezi 24 až 29 stupni Celsia.
1: Hit Rádio. Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
5: Hezké dobré ráno s vámi Lea a Filip. Víkendové vysílání z Eteru Hit Rádia startuje právě teď. Pár minutek po 7. 25. červenec. Jo, jak říkal Filip, bude teplo a bude hůř, protože jsem koukala, že ve čtvrtek až 37 stupňů já se stěhuju na Aljašku.
3: Fakt. Já jdu grilovat. Jak ty říkáš, posypeme se grilovacím kořením, ušetříme za plynové bomby v grilech a můžeme grilovat rovnou.
5: Takže prosím vás, zavčasu, jo, pořiďte si větráky, klimatizace a tak podobně, protože nás čeká trošku peklíčko. Každopádně teď už skvělá muzika, tak hezké dobré ráno. Little party never kill nobody. Taková malá party, která ještě nikdy nikoho nezabila, tu si dáme právě teď.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Dneska je dobré ráno, 8 minutek po 7 hodině. Posloucháte Hit Radio, s vámi Filip a Lea. A máme tady takovou nádhernou zprávu, protože v Austrálii se narodilo jednovaječná čtyřčata. No? Jednovaječná čtyřčata a všechno to jsou holky. Žádné tuhle poznám podle nosů, prostě verze 1 až 4. To je něco neuvěřitelného, že se někomu fakt narodí trojčata, čtyřčata. Šance, že se to stane, je 1 ku 15 milionům. To už je možná větší šance, že já nevím, třeba cestou pro rohlíky nás trefí meteorit s klauním nosem.
1: No ale mám pozitivní zprávu, kdyby se to náhodou někomu z vás stalo, tak i kočárek se normálně vyrábí. Teď jsem si to hned hledal, kočárek pro čtyřčata, samozřejmě cena je trošku vyšší, ono má tam naložíte všechny ty čtyři děti a jedete, ale samozřejmě musíte počítat s tím, když půjdete do krámu, že jo, všechno ne, dvakrát, ne jednou, čtyřikrát, jo, takže se kouknete na tu cenu těch bot a řeknete si, ty jsou ve slevě, tady ty prostě značkují za 500, no nemůžu stát dvojku, no.
0: No a vtipné pro všechny, kromě táty, je to, že ta rodina už čtyři děti má. Tudíž mají doma 8 dětí teď. Tohle bude něco, já nevím, totálním požehnáním a logistickou válkou o přežití prostě. A všechny ty čtyři budou mít terrible two najednou. Pubertu. Najednou první kluky. Prostě toho tátu čeká mega dobrodružství.
1: A to už ti vlastně nestačí ani ta velká dodávka. Protože když se, že jo, máma, táta, 8 dětí, to je pro 10 dětí.
0: To je minibus, mikrobus.
1: Ne, to si doma můžeš koupit jako kamion a hodíš je dozadu prostě s nákladem.
0: Kam se hrabe Odysea? Hezké dobré ráno, jdeme hrát. Toploudr a taky Rose a Bruno Mars a Paté. Hezké dobré ráno, je sobota.

0: čtvrt na 8 a schválně, jestli víte, čím je 25. červenec významný, jaký den dneska slavíme, Fildo?
1: Nevím. Přiznám se hned, jako můžete podívat samozřejmě na internet, ale to by ztratilo kouzlo.
0: Napovím ti. Matějská.
1: Matějská pouť?
0: No, co je na matějský?
1: Kolotoče.
0: Tak, takže je den kolotočů. Já ho mám občas každý ráno, když se mám dostat z postele. Tak no, se mi trošku motá a mám pocit, že jsem na transfuze.
1: Já mývám po nějak... Na transpusce, jsi chtěla říct?
0: Já to chtěla
1: nebo
0: říct.
1: Na transfuzi?
0: Ne, centrifuze.
1: Jo, takhle, ono to nemá nic společného, přátelé, s krví, ale vlastně s kolotočem.
0: Ano, dneska jeden kolotočů a já vám radši posílám další skvělou muziku. Hezké ráno.
2: Dva saunoví mistři a několik saunových rituálů v největším horském saunovém světě u nás. Art of Sauna, tak to je dnešní večer plný vůní, relaxace a zážitků. V Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. No a s dětskama můžete vyrazit do chlumeckého fajnparku plného dinosaurů, trampolín i vodní zábavy.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Fenomén Šance Liga je zpět.
6: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
5: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
7: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
9: Ne, to je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: Cyklopecky.info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: Cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hezké dobré ráno, Erika Sirová, Robin Schulz, Speechless, Hit Radio s vámi, taky Filip Lejček a dáme si ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, pohádkové štěstí měl cestující, který pouze přestupoval na letišti v Las Vegas. Čekání na navazující spoj si zkrátil u jednoho z tamních výherních automatů a vsadil pouhých $10. Domů si nakonec odváží jackpot ve výši přepočtu bezmála 1,70 milionu korun. Radost mu navíc nekazí ani daně, stát Nevada totiž výhry z hazardu osvobozuje od poplatku, takže šťastný výherce získá celou částku do posledního centu. Vědci z jihokorejského institutu KAIST a americké Stanfordovy univerzity představili samooblékací robotický oděv. Díky systému nafukovacích trubic se kombinéza sama obepne kolem těla zhruba za 10 sekund a funguje i za chůze. Italka Idana Abignetová dokazuje, že věk opravdu nemusí být překážkou. Ve 82 letech je považována za nejstarší tanečnici na tyči na světě, tedy pole dance, a se kterým začala až v 71 letech. Trénuje dvakrát až třikrát týdně, pravidelně soutěží a tvrdí, že klíčem k její vitalitě jsou disciplína, vytrvalost a důvěra ve vlastní tělo. Letos v září navíc oslaví už 83. narozeniny.

0: Tenhle song vás zaručeně z postelí probere. Kalma, lambáda, tanec, hudba, zpěv. A nebo pro někoho i dobré ráno s chutnou snídaní, jako máme my tady s Filipem, protože my jsme si zašli do obchodu a řekli jsme si, že si dneska uděláme toasty, protože tady v kanceláři v práci máme toastovat.
1: Ale taková, přitom taková blbost, jak se říká, ale my jsme zvyklí si kupovat ty studený polotovary, přiznáme se, takže dneska fakt máme radost, že víme, co jsme si do toho toastu dali, je to čerstvý, křupavý a drahý taky.
0: Ale hlavně jsme pobavili pokladní a kolem jdoucí, kteří vlastně platili v tom obchodním centru, obchodě,
1: supermarketu,
0: tak, protože Filip nahlas začal počítat, hele, máme tady toast, dvě šunky, sýr, kečup, no, to nám zbyde ještě na zítra, a vedle nás pán dostal záchvat smíchu, no, protože si asi myslel, že nemáme dostatek financí, že prostě
1: no, protože to já jdu. Jsem to vyloženě řekl, je to tolik a tolik, to vychází, když si to dáme i zítra 42 korun na každýho na den, a on se začal právě smát, protože to znělo jako, že opravdu nemáme už jako peníze vůbec novej platy a počítáme, kolik to stojí.
0: Tak jsme se takhle ráno pobavili, my vám pouštíme další skvělou muziku a my si jdeme udělat tu snídaní. Co takhle kolo mi Erik Fritz, Kateřina Marie Tichá, One Direction a nebo Natasha Bedingfield.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floutr na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
7: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Baumax útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
0: Online.
3: In applicazione Radio CZ. Hit Radio.
4: Krásné sobotní ráno, za minutku 8 hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale pro jejich odevzdání zbývá jen týden. Uchazeči se totiž mohou hlásit jen do 8 hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Na některých z nich už ale pro jejich odevzdání zbývá jen týden. Uchazeči se totiž mohou hlásit jen do konce července. Jiné fakulty umožňují podat přihlášku až do

0: plánují otevřít i třetí kolo. Čeští turisté mají během léta v Chorvatsku k dispozici české policisty i dva konzulární úřady ve Splitu a Rijece. V loni zemi navštívilo přes 780 tisíc Čechů a policisté pomáhají nejen při nehodách či krádežích, ale také s tlumočením v krizových situacích. A pojďme také na sport. Týdenní pauza po fotbalovém svátku v podobě mistrovství světa je za námi. Startuje česká nejvyšší soutěž. V jejím prvním kole se od 17 hodin utká Plzeň s Libercem. Souběžně se hrají i zápasy Teplice, Bohemians a Zlín Ostrava. Ve 20 hodin se liga vrátí do Brna. Tamní Zbrojovka bude hostit pražskou Spartu. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Na Černé hoře vás bereme do České Třebové, která chystá velkou proměnu krytého bazénu. Modernizace za až 250 milionů má přinést nové technologie i wellness zónu. Město chce opravit zastaralý areál dřív, než ho zaskočí vážná havárie. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Dnes očekáváme krásné počasí, mělo by být jasno až polojasno a odpolední maxima až na 29 stupních Celsia.
3: Hit Rádio. Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
4: Weekend
3: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
5: Hezké dobré.
0: Krásné ráno.
5: Doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne. Díky, že posloucháte, pokračujeme dál. 3 minutky po 8 hodině a je tady Damiano David.

0: sobotní ráno, hezký dobrý den. Tak co, jaký pak je nejdražší koníček? Já bych řekla, že domácí mazlíček. Nejde o veterináře, ale o tu spoušť, co šíří, když ničí všude všechno kolem. Dokonce to potvrdili i pojišťovny, že je to čím dál tím horší. Ty mrchy navíc cítí, kolik prostě ty věci stojí, sama s tím mám osobní zkušenost. Čím dražší kůže na botách, tím lépe se žvíká pejskům. Pojišťovny dokonce teď řeší bizární případy. Například, jako jsou vyhrabené skalky u sousedů, které stály jako dovolená v Thajsku. Nebo je to válka mezi interiérovým designem a zvířecím instinktem, co si budem, že tu zahradu udělají těm sousedům třeba po svým. A vtip je v tom, že dřív jsme psa pojistili, aby se mu nic nestalo. Dneska ho pojišťujeme, aby se nic nestalo naší kreditce, až on se rozhodne, že prostě cokoliv zničí a my to budeme muset zaplatit. Ty pojistné události rostou o desítky procent, protože byty jsou plné drahé elektroniky a zvířata mají prostě nudu. Takže překousali třeba různé kabely, s tím mám zkušenosti, já koupila jsem si úplně novou televizi. Stála tenkrát asi 25 tisíc. Já přijdu domů a ten kabel od té televize úplně totálně rozkousaný. Takže asi tak, co zničili ti vaši, dejte nám vědět na 777-937-777. Jakou zkušenost máte, co jste si třeba koupili, měli jste z toho obrovskou radost, nebo vy dámy, prostě krásný boty, střevíce, přišli jste domů a pejsek se na nich trošku vyřádil. 777-937-777. Filipe, co to bylo u tebe, máš něco takového?
1: Nemáme, tak my máme kočičku doma, tak jsem
0: ale
1: tam,
0: i kočky
1: jsem tam něco jako poškrábe. U nás je teda spíš problém, že my jsme si třeba koupili jako kožešinu, jako z ovce, aha, jako pravou, takhle jako místo koberce. No a ona nám na to jako furt močila, takže vlastně po třech měsících jsme to vzdali, kožešina je schovaná někde, nevím, kolik to stálo, 5-6 tisíc v háji, takže ne, že by to jako podrápala, ale tím, že na to močí, tak to vlastně zničila taky.
0: S tímhle mám taky zkušenost, koupila jsem si nádherný drahý koberec, můj pes je naučená, nebo ona je naučená i na plínku, když je třeba dlouho doma, ale prostě chodíme ven, máme i zahrádku, takže venčíme venku, ale je od malinka naučená, že když fakt prostě vím, že dlouho někde budu, má plínku. Taky, koupila jsem nový koberec. Jednou jsem ji přitom přistihla, no a konec, že jo, to nejde prostě. Ty psi si to spletou, takže dejte vědět ještě jednou 777-937-777. Tady už od nás Alan Walker, taky Ray Dalton, mějte hezké sobotní ráno.

0: Rejdoutl a my jdeme na ty vaše příběhy vašich domácích mazlíčků. Co vám vaši miláčci doma zničili? Ahoj, mám československého vlčáka a jako štěňátko mi prokousl tablet s obalem vlka, ale fungoval. Jen měl dvě dírky od těch jeho tesáků. Díky moc, tady píše potom Lucka. My máme dva Yorkshire a ty jsou nejhodnější na světě. V životě nikdy nic nezničili, takže já patřím mezi ty šťastlivce. Co dělají? Jenom radost. Lucka. Luci, děkuju. Taky tady píše Andrejka, dobrý den, můj mazlíček mi příjemně a mile ničí akorát nervy, když se rozhodne si hrát s mojí rukou, jinak nikdy nic nerozkousala a ani nezničila, je to francouzský buldoček, to nemá v povaze. Příjemný den, Andrejka. Pak tady píše Drahuna, já mám okousané šňůrky od žaluzí, boty i gauč. No, hezky pěkně, těch zpráv přišlo opravdu hodně.
1: Ty šňůrky od žaluzí, to je taky pravda, hlavně ano. U kočiček, protože tam jsou takový ty papírový provázky a ano. Takový ty vlasce a když to přetrhne to zvířátko, no tak musíte vyměnit celý ty žaluzie. A to se nám vlastně stalo taky, takže furt jsem jí chválil tu kočičku a teď vlastně si vzpomínám, jak je to zlej tvor, jestli my si vůbec doma necháme.
0: Každopádně, kamarádi, děkujeme za všechny zprávy, protože to množství je tady opravdu veliký, takže díky, díky, díky. Stejně je milujeme, že jo, a všechno jim odpustíme. Oni udělají ty kočičí nebo psí oči, no a všechno je zapomenuto. Za chviličku příběh Marek Lambora, Tereza Mašková.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Dva saunoví mistři a několik saunových rituálů v největším horském saunovém světě u nás. Art of Sauna, tak to je dnešní večer plný vůní, relaxace a zážitků. V Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. No a s dětskama můžete vyrazit do chlumeckého fine parku plného dinosaurů, trampolín i vodní zábavy.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce Boss Auto Trutnov. Více na www.bossauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
6: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
7: Předpověď na přelom července a srpna. Vysoký tlak zážitků, místy silné přehánky smíchu a zvýšený výskyt divadla. 96. Jiráskův Hronov, divadlo, scénický tanec, workshopy, setkávání, muzika a program pro každého. Od 31. července do 8. srpna bude Hronov pupkem divadelního světa. Program a předprodej na jiráskův Hronov EU.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pojďme se podívat, co je nového. Na anglickém kriketovém hřišti došlo k nečekanému přerušení utkání. Hlavní roli totiž nepřevzal žádný hráč, ale zatoulaný bík, který běhl přímo na hrací plochu. Hráči museli čekat, než se zvíře podařilo bezpečně odvést pryč. Kuriózní incident pobavil diváky a okamžitě se stal hitem internetu. Vývojáři v Číně představili robota, který dokáže konkurovat elitním hráčům stolního tenisu. Stroj využívá umělou inteligenci a dokáže rychle reagovat na pohyb soupeře. Technologie má pomoci nejen ve sportu, ale i ve vývoji chytrých robotů. No a v Británii se konalo tradiční mistrovství světa v házení krémových dortů. Soutěžící po sobě házeli desítky sladkých projektilů a výsledkem byla pořádná spoušť. Organizátoři ale tvrdí, že právě chaos a smích jsou hlavním důvodem, proč akce každoročně láká diváky. Tedy, když vidím tuhletu závistivou osobu proti mě, která má ráda cizí neštěstí, tak bych po ní mrsknul dort taky.
1: Každoročně.
0: Mám připomenout tvůj přeřek dneska. Transfuska. Dej tam muziku. 3, 2, 1, teď.
1: Hezké dobré ráno.

0: Za 2 minutky 9:45 aktuální čas, sobota 25. července, hezké dobré ranko. Za pár minutek tady máme dopoledne a my vám teď, dámy, holky, dívky, ženy, poradíme, jak se zbalit na dovču, aby kufr vlastně nebyl tak super těžký, což mi se stává asi vždycky, i když jedu třeba jenom na jeden den. Tak jaké si expertky radí? Neberte si džíny, protože jsou těžký. Naložte si jen lehké boty, přihoďte méně spodního prádla a perte si ho. No a nakonec minimum kosmetiky, takzvaně za mě kartáček na zuby stačí.
1: Já si myslím, že byste si ženy měli všeobecně zamyslet nad tím, jestli na tu dovolenou tolika těch outfitů využijete. Já vím, že i na ty hotely každá večeře pro vás znamená vlastně jiný outfit, jinak by to bylo vlastně fopa přijít v tom, co před 3 dny, ale věřte tomu, že my muži to tak jako vůbec nevnímáme. I když vy to určitě neděláte pro nás, děláte to hlavně pro sebe, ale jako neustále jako vážit opravdu, jestli se jako vejdeme do těch 20 kil, nebo jako je to už otravný každý.
0: Hele, vy muži si ani nevšimnete pomalu, když máme přebarvenou barvu vlasů, takže my ženy prostě se chceme cítit stále krásné, takže holky, kašlete na to, balte si všechno, co chcete, hlavně ať vám je dobře.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
10: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Boty dobrý, všechno dobrý.
1: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se

0: CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu je 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Návrh opozičního hnutí STAN, který chce především motivovat mladé lidi ke spoření na důchod, narazí v pondělí zřejmě na nesouhlas vlády. Poslanci Starostů například navrhují zvýšit státní podporu v prvním roce. Zaměstnavatel by navíc musel přispívat na penzi zaměstnanci, pokud by o to požádal a šetřil si také sám. Francie, Španělsko, Itálie a Řecko dnes dál bojovali s čestnými lesními požáry. Jen ve Španělsku a ve Francii plameny donutily k evakuaci přes 200 tisíc lidí a pohltily okolo 32 tisíc hektarů porostu. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění, v žádné z obou zemí ale nejsou hlášeni mrtví. Češi kvůli požárům v těchto zemích zatím české diplomaty nekontaktovali. Dvě české tenistky dnes budou usilovat o postup do finále turnaje WTA na pražské Štvanici. Šampionka z roku 2021 a nasazená dvojka Barbora Krejčíková se utká s Rakušankou Lili Tagerovou. Turnajová pětka Tereza Valentová bude hrát s Ukrajinkou Darjou Snigurovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Cyklověž v Moravské Třebové zatím teda hitem vůbec není. Stavba za miliony zeje prázdnotou. Kola v ní parkuje jen pár lidí denně. Město za její provoz dál platí stovky tisíc korun ročně. Pro mnohé obyvatele se z ní stal symbol vyhozených peněz. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Pokud jste se těšili na sobotu a krásné počasí, trafili jste to správně. Jasno až polojasno, odpolední teploty od 24 do 29 stupňů Celsia.
0: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Hezké dobré, teď už sobotní dopoledne, 4 minutky po 9. Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás a dneska tam máme romantický, nezapomenutelný zážitek pro dvě osoby. Dobře, pozorně poslouchejte, do té doby dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně skvělé hity.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: pojďme si dát jedno krásné dnešní výročí. Protože dneska je to 75 let, co se na hranici vesmíru podívali první pozemšťané. Nebyli to lidé, ale dva vytrénovaní voříšci, pejsci Cigán a Dežík. Byli první tvorové ze Země, kteří se dostali do vesmíru. A dokonce to má dobrý konec. Vrátili se na Zem v kapsli s padákem. No? Voříšci jsou prostě genetická elita.
1: Cigán a Dežík se jmenovali?
0: No.
1: To je dobře, co jsou jako pěkný jména, si myslím.
0: Tenhle experiment dokonce dokázal, že přírodní výběr na ulici vytvoří odolnější organismus než jakákoliv šlechtitelská stanice, ne? A taky bych mohla vzkázat svůj klouvínce, což je čivava křížená s krátkosrstým špicem. Ona je taková všeho chuť, ale je to láska. Tak bych ji chtěla vzkázat i vy, přátelé, svým pejskům, že tam bylo hodně kabelu, ale oni je nerozkousali. A když jsme u těch psů, tak si pojďme dát taky jednoho psa, který zítra navštíví Českou republiku, ale je to pes, který nekouše. A tím je pitbull, protože ten zítra bude v pražských

0: Lady Gaga Hold My Hand. Dvě minutky po čtvrt na deset, to znamená, že budeme roztáčet kolo narozeninové rulety, a to právě teď. Volejte na 800 937 937 a my se těšíme, komu z vás uděláme radost. Do té doby třeba Eva Farná.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: čo na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
6: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
7: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a madrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 m2 v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz. That's

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

0: Žátem ideme roztáčet kolo narozeninové rulety právě teď. Hezké dobré dopoledne, ptáme se, koho pak máme na telefonu. Halo, halo.
1: Dobrý den, tady Maruška.
0: Ahoj Maruško, moc tě zdravíme, odkud voláš?
1: Já volám teďko z Liberce aktuálně.
0: Z Liberce, jaké tam vládne počasí, určitě krásně.
1: Já jsem teďka teda zavřená na hotelu, ale nevidím ven, takže věřím tomu, ale že je venku určitě krásně.
0: Prozraď nám, kdo má ve tvém okolí narozeniny měl nebo bude mít.
1: Bude mít můj partner.
0: Dobře, jak se jmenuje?
1: Jarek.
0: Jarek, potřebujeme to datum, aby jsme tady mohli vyfiltrovat muziku pro něj.
1: No přece 26. 7.
0: Takže zítra?
1: Takže zítra.
0: Skvělý, takže datum máme a jdeme na pravidla. Maruško, my ti zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem narozenin tvého Jarka, Jarečka, nebo jak mu říkáš, miláčka, lásky. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Budou to hity, které ovládají hudební žebříčky světový hitparád, určitě už to znáš, když k nám voláš,
1: ano,
0: tak jdeme na to.
1: Jdeme na to, těším se.
0: Tak roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Hit z filmu Láska nebeská, kde Hugh Grant tančí Point Sisters Jump.
1: Jo, tak to miluju, miluju ten taneček, prostě, to miluju.
0: A tančíte ho spolu?
1: Dneska ho donutím ho zatancovat.
0: Dobře! Tak teď máš i ten správný čas, aby si svému Jarkovi mohla sdělit cokoliv máš na srdci, pojď na to.
1: Tak já bych mu chtěla říct, všechno jen to nejlepší. Hodně štěstíčka, zdravíčka, hodně mě, hodně lásky, hodně peněz, protože z toho já pak budu mít prostě dárky, takže to je skvělý, takže tohle mu hodně přeju, hodně mu to přeju.
0: Hodně mě hodně pobavilo, hodně mě, Filipe, budem to taky používat, hodně mě, já ti přeju, hodně mě.
2: No a to je hezký, jo.
0: Můžeme se nechat inspirovat naší posluchačkou Maruškou. Maruško, prosím tě, my tady samozřejmě nemáme pro tebe jenom ten song, ale máme tady ty. Jsi někde, kde máš hrozně hlučno.
1: No, my jsme totiž v jednom hotelu, protože už tak jako oslavujeme ty narozeniny, takže jsme si zajeli takhle na takový wellness.
0: No tak to je krásný.
1: Tady jsou jak paviálně, takže...
0: Taková zoologická zahrada. Každopádně, koukám, že už je veselo z rána, možná jste nešli ani spinkat od včera. Každopádně máme tady romantiku pro dva. Co říkáš? Firma na zážitky, plavba po Vltavě. Po Vltavě, pro dvě osoby.
1: To je úplně naprosto nádherný. To, ježišmarja, to fakt je pro nás, jo? Tak to pro dva.
0: No jasně, je to pro dvě osoby.
1: Ježiš, tak na krásný.
0: To my máme štědrou firmu na zážitky. Můžeš se nejen ty, ale i naši posluchači podívat na web firma na zážitky.cz. Tak Maruško,
1: určitě.
0: Vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Point Sisters posíláme za tebou. Měj se krásně.
1: Děkuju, mějte se taky krásně. A chci říct, že jste úplně skvělý moderátoři a miluju vás.
0: Ježiš, děkujem. My milujem tebe. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Hezké sobotní dopoledne, ruleta je za námi, spousty skvělé muziky před námi. Radost vám udělají Mirai, Jennifer Lopez, nebo taky Avril Lavigne a Benson Boone. Tohle všechno do desáté.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tahitka.

0: konečně rychle do plavek. Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku. Relax, drinky, animace. To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže. Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže? Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
6: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
7: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe. Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Krásnou sobotu, je minuta po desáté a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Oblíbené historické památky v centru Prahy zaznamenávají letos v létě absolutně rekordní návštěvnost turistů. Do české metropole míří 100 000 návštěvníků z Asie, Ameriky, západní Evropy po kompletním zrušení cestovních omezení. Místní hotely a restaurace hlásí plno, což těší ekonomiku, ale zatěžuje centrum. Nezvyklé horké léto v jižní Evropě nutí místní samosprávy zavádět přísná omezení kvůli spotřebě vody. Kvůli absenci srážek a vysychajícím přehradám platí v turistických oblastech přísný zákaz napouštění bazénu. Opatření mají zajistit dostatek pitné vody pro všechny domácnosti i klíčové podniky. A pojďme také na fotbal. 40-letý brankář Vozíňa si povedeným vystoupením s reprezentací Kapverd na fotbalové mistrovství světa vysloužil angažmá v nejslavnějším chelském klubu Colo-Colo. Jeho šéf Aníbal Mosa v pátek uvedl, že gólman brzy dorazí na zdravotní prohlídku, podepíše smlouvu a bude představen na stadionu Monumental. Připustil, že přestup je i zároveň marketingovým tahem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Safari park ve Dvoře Králové se na 9 dní promění v malý kousek Afriky. Africké dny nabídnou teďka hudbu, tanec, exotické chutě, velké tržiště i speciální nostalgický vlak, který přiveze návštěvníky z několika měst. Ode dneška do 2. srpna čeká návštěvníky pořádná africká jízda.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Na dnešek, přátelé, už opět můžete vytáhnout grily z obalu, také sundat plachty z bazénu, protože bude nádherně jasno až polojasno, odpolední maxima až 29 stupňů Celsia.
4: Já ty ho...

0: Rádiem a Leonou Dengeši.
1: Hezké dobré sobotní dopoledne. Řítí se na nás vlna veder. Já to prostě nechci, nedávám. Kdyby bylo takhle, tak je to naprosto úžasný. Člověk se nadýchne, docela dobře vyspí, podniká nějaký výlet, ale chápu, ten, kdo má bazén nebo jste někde u vody na dovči, to je v pořádku. Ale pro nás pracující se budeme potit ve vlastní šťávě. Každopádně za chviličku Shakira, její zoo, anebo taky Train, Drive By. Právě teď. Hezkou sobotu.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Český rádio zněla z éteru Hitrádia 10 hodin 10 minut. Dámy, objevili jste první šedý vlas a topíte se v depresích. Mně se to teď stalo, že jsem si opravdu našla dva malinkaté šedé vlasy a říkám si, aha, tak to už je něco špatně. Každopádně, prosím vás, žádný deprese, hezky z nich vyplavte ven, jste totiž šťastná osůbka, protože přiznání šedin je trendy, fakt. Pokud zahodíte barvy, přestanete potlačovat svou identitu a budete sama sebou, i když já se rovnou přiznám, že barvit se budu, dokud to půjde, ale je to vlastně takový nový blond trend, jestli si rozumíme. Vždycky jsme chtěli takové ty melíry a podobně, takže přiznat šediny je prostě nový trend. Podporu už šedinám vyjádřili třeba zpěvačky Lady Gaga nebo taky Ariana Grande, tak dejte vědět, jak to máte, holky, vy. Milujete svoje šediny nebo barvíte se rády a tak podobně. Já třeba ano, našla jsem si teda ty dva šedé vlasy, ale prostě barvit se budu pořád. Já šedinám prostě nepropadnu. No, Filipe, co ty? Naopak třeba u chlapů šediny jsou krásný. Můj chlap je celý šedivej a hrozně se mi to líbí.
1: Už mi tam roste pár šedivých takhle vlásků a hlavně na vousech. Ono to jako, já jsem si nejdřív myslel, že jsou blondětý, ale přátelé, skutečnost je taková, že jsou prostě šediví. Takže v 35 letech už začínám pomaličku šedivět. Ale jak ty říkáš, no tak většinou se to ženám u chlapů líbí.
0: Ano.
1: A nesmí to mít už v 25 třeba, to by bylo možná na škodu.
0: To je jedno, ale prostě je to hezký. U chlapů je to něco jiného než u nás ženský. Tak dejte vědět, jak to máte se šedinami vy. Teď už Miley Cyrus.

0: decibel. Ingrosso, More Than You Know. Hit Radio s vámi, Lea a taky Filip. 3 minutky po 10:15, doufám, že se máte krásně, že si užíváte sobotního dopoledne a tak celkově dobrého víkendu. Ať děláte cokoliv, doufám, že vám bude prostě dobře. K tomu naše muzika, za chviličku Činasky, Hozier, Pink, nebo taky The Sound of Silence, to máte hodně rádi. Tak rozhodně nikam neodcházejte a buďte s námi.
1: Hradec Králové.
2: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
1: Ploty Hradec Králové.
2: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
1: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
3: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce?

0: Peugeot.cz. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Dublatanka. K tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 m2 v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
7: Thank you.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

drobná paralela z éteru Hitrádia, 3 minutky po půl jedenácté. Doufám, že se máte krásně, podle toho, co nám píšete, tak ano, i když z vás někdo pracuje, nebojte, nejste v tom s vámi. 9 z 10 Čechů při řízení telefonuje. Já se v tom teda vidím, bohužel, přiznám to, jsem mezi nima. Víc než polovina z nás za volantem totiž taky píše na mobilu zprávy. Tím nechci říct, že jsme fakt šikovní a zvládáme toho spoustu najednou. Tím bych chtěla říct, že jsme prostě truhlíci a špatně dopadneme. Jo, neberte si ze mě vůbec příklad, prosím vás, mobil do auta vůbec, maximálně někam do stojánku a na handsfree, žádný SMSky. Protože třeba v Anglii teď mají značku, na které se rozsvítí přeškrtnutý telefon, když její čidla zaznamenají u projíždějícího auta telefon v provozu. Je to hezké, ale hezčí by bylo, kdyby ta značka dala řidiči tak trošku potlamně, co si budem. Teď už Pink a taky The Sound of Silence. Tak hezkou sobotu.

0: nezapomeňte nám napsat, co dneska budete baštit. Hity na přání k vaření taky můžete psát na můj Instagram Lea Giongiosi. Koukáme i tam a těšíme se, komu z vás uděláme dneska radost.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Nečekejte, až se zima zeptá na stav vašeho kotle. V Sefiru se staráme o vaše teplo už 20 let. Zajistíme vše od výběru úsporného modelu až po montáž a revizi. Využijte letní akci. Při objednávce do konce července u nás ušetříte za nový kotel až 16 000 korun. Nečekejte na zimu a uspořte teď. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
5: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
6: Ploty Hradec Králové.
7: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
6: Ploty Hradec Králové.
7: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
6: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
8: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.

0: Ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
4: Rádia.cz Hit Radio.
5: Krásnou sobotu je 11 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. V Indonésii pokračuje pátrání po člunu, který zmizel během plavby u ostrova Bali. Na palubě bylo podle dostupných informací 13 lidí, mezi nimi také český turista. Kromě něj měli být na lodi další zahraniční cestující, především Evropané. Plavidlo se ztratilo během cesty a úřady nyní pátrají po posádce i pasažérech. Do akce se zapojily záchranné složky, které prohledávají okolní mořskou oblast. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadu nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje také přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut. Čtyřmi zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin. Od 17 hodin se budou hrát.

0: proměnu krytého bazénu. Modernizace za až 250 milionů má přinést nové technologie i wellness zónu. Město chce opravit zastaralý areál dřív, než ho zaskočí vážná havárie. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Dnes očekáváme jasno až polojasno, maxima na 29 stupních. Co se týče počasí v týdnu, tak můžeme říct, že kromě pondělí a úterý, kdy to docela půjde, očekáváme po celý týden teploty přes 30 stupňů Celsia.

0: oblíbené hity na přání k vaření. Tak pokud chcete slyšet svůj oblíbený song, napište si o něj na 777-937-777 a startujeme právě teď. Hezkou sobotu.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Pokračujeme dál 9 minutek, 11 hodin k tomu. Každopádně píšete nám na 777-937-777, co byste rádi z éteru Hit Rádia slyšeli. Napsala nám tady posluchačka Lenka z Náchoda. Milá Leonko a Filipe, moc bych tě poprosila o zahrání písničky pro moje dvě úžasné děti, Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek hned po sobě. Mám vás ráda a jste pro mě všechno. Písničku bych chtěla od Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. Moc děkuji, jste nejlepší rádio a ty, Leonko, jsi úžasná, tvůj hlas je pohlazení na duši a k obědu máme kuřátko a bramborová kaše. Krásný den všem.
1: A to vypadá, jako když nechce paní jenomko zahrát na přání, ale jako když chce ještě něco, víš, protože říkala vlastně, co tam, mě tam vlastně pobavilo, jak jsi říkala, jo, jste moje všechno, to jsem vlastně ještě neslyšel na naši adresu.
0: Ne, ale to byl vzkaz těm dětem, ne? Kristýnka, pro Kristýnku a Jakuba, které slaví svátek a ať já vlastně skrz éter Hit Rádia řeknu, jste pro mě všechno.
1: Jo, tak to už mi dává, já už jsem si říkal, že to je už nějaký moc, jako že by Hit Rádio pro vás bylo všechno, bylo by to samozřejmě nádherný, ale těžko uvěřitelný zase.
0: Vypni si ten mikrofon, prosím tě, protože posloucháš asi spodní části těla než nahoře. Každopádně, Leničko, samozřejmě, my tvoje hudební přáníčko splníme strašně moc rádi. Jeden z nejkrásnějších duetů Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, právě teď, tak si ho užij a nechte si chutnat, protože bramborová kaše a kuřátko, mňam, taky bychom si dali.

0: Karolína a Dam Djurić a my pokračujeme dál. Píšete nám spousty zpráv na 777-937-777. Hrajeme hity na přání k vaření a píše nám tady Tereza. Ahoj Leonko, prosím, zahraj nám All Night Long od Lionela Richieho. Dneska grillujeme, protože bude opravdu krásně, čekáme taky návštěvu. Uděláš nám velkou radost a bylo by to pro všechny posluchače a taky pro tebe s Davidem do studia. Tak jsi zase David, Filipe.
1: No já jsem byl i včera David, takže já jsem řekl, já jsem se právě přejmenoval, jako určitě znáte Michala Davida, že jo, to zpěváka, tak já jsem Filip David ode dneška. A mám to jednoduchý, prostě buď mu budu říkat příjmením nebo křestním jménem a je to hotový.
0: Ale to je hezky, že si to takhle občas někdy spletou. Prosím vás, to je Filipek, Davidka, máme ve snídaní šampionu, ale kluci se občas takhle jako zaskakujou, pomůžou si vzájemně a tak podobně.
1: A my jsme milovníci fotbalu a fotbalisté drží při sobě.
0: Tak Lionel Richie za chviličku, taky Goldeny nebo Jay-Z, Alicia Keys. Co bude dál, je dál na vás. Tak napište nám na 777-937-777 a ty mě přestaň, Filipe, rozesmívat. Tak, jdeme na to.
2: Dva saunoví mistři a několik saunových rituálů v největším horském saunovém světě u nás. Art of Sauna, tak to je dnešní večer plný vůní, relaxace a zážitků. V Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. No a s dětskama můžete vyrazit do chlumeckého fajnparku plného dinosaurů, trampolín i vodní zábavy.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elite.cz.
12: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
13: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích. Let's go.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind. Pokračujeme dál, protože vaše hudební přáníčka se nám tady hromadí. Takže chcete divokýho Billa, bude Alvaro Soler, taky Gary Halliwell. Se můžeme trošku schladit deštěm, protože nás čekají opravdu horké dny. No a do 12. do pravého poledne si můžete napsat to, co byste rádi z Eteru slyšeli.

0: mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Fenomén Šance Liga je zpět.
3: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
2: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
4: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubice.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
8: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vložky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: V otroci východočeské derby je tady a na domácí půdě pod Lízátky. V neděli 26. července od 20 hodin přivítáme FK Pardubice. Sejdeme se ve fanzóně, vytvoříme skvělou atmosféru a společně ukážeme, komu patří východní Čechy. Hradec, záležitost srdeční. Více na www.fchk.cz.

0: Hity Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, 2:02 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Domácnosti, které využívají plyn jen na vaření, mohou podle odborníků ušetřit přechodem na elektrický sporák či indukční desku. Platí totiž stále měsíční poplatky za plynovou přípojku, které často převyšují samotnou cenu spotřebovaného plynu. Zrušením plynové přípojky tak mohou ročně ušetřit i několik tisíc korun. Část vysokých škol stále přijímá přihlášky do druhého kola. Na některých je možné je podat už jen do konce července, jiné mají termín až do konce srpna. Volná místa jsou například na ekonomii, ošetřovatelství, historii nebo oboru profesionální pilot. Některé školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i třetí kolo. A jedna novinka z fotbalu. Sparta získala Jonathana Brunese z Rákova Częstochowa. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na letné víceletou smlouvu. Pražský klub to uvedl na svém webu. Mělo být o rekordní přestup do České ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 6 milionů eur, tedy 145 milionů korun. A k tomu případné bonusy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Cyklověž v Moravské Třebové zatím teda hitem vůbec není. Stavba za miliony zaje prázdnotou. Kola v ní parkuje jen pár lidí denně. Město za její provoz dál platí stovky tisíc korun ročně. Pro mnohé obyvatele se z ní stal symbol vyhozených peněz. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Pozvolna se, přátelé, dostáváme do těch vysokých teplot. Dnes bude jasno až polojasno, maxima na 29 stupních. Ovšem, co se týče příštího týdne, kromě pondělí a úterý, počítejme se teplotami nad 30 stupňů Celzima. No, prostě, když chcete říct něco, co nemáte v plánu, přátelé, prostě kromě pondělí a úterý bude vysoko nad 30 stupňů Celzia. Děkuji vám.
0: Štěstím na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Rádiu.
3: Aspoň naši posluchači vidí, že to všechno jede živě, Filipe, a přeřeknou se je ličké. Každopádně, přátelé, krásné dobré odpoledne. Pár minutek po pravém poledni, dobrou chuť, pokud si budete dávat ty vaše dobré sobotní obědy. My vám k tomu budeme hrát Justin Timberlake nebo Morandi za chviličku. Jo? Tak hezký odpolko.
0: Hit Rádio Černá Hora.

sobotní Hit Radio stále s vámi, krásné odpoledne. Skoro polovina 43 Američanů by údajně opustilo svého partnera za $1,000,000. Jak se říká, co? V dobrém i zlém dnes znamená, než mi někdo nabídne 7-místnou částku. Takový to lásku si vlastně za peníze nekoupíš, říkali, ale zjevně se z ní můžeš vykoupit. A nebo víš, lásko, miluju tě, ale ten nový dům s výřivkou v Miami budu milovat ještě trošku víc. Jak by to asi vypadalo u nás? Váhal by někdo z vás? Já si myslím, že ne, protože Čech se neptá, jestli odejít. Čech se ptá, co všechno v té ceně je. Hezkou sobotu.

0: hlavně Lea, díky za to, že vás máme. A kdybyste s námi chtěli být všude, když jedete někam na Dovči, na prázdniny, tam, kde si užíváte volníčka za hranicemi České republiky, tak budeme rádi, když nás budete ladit i online přes aplikaci Radia.cz a nebo přes webové stránky hitradio.cz a potom už s námi budete úplně všude. Jo, a ještě jedna věc. Nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, kde jsme jako Hit Radio.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
6: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog. A klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
13: Na MOL se si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
14: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a madrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
15: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
16: Ne, to je cyklopecka.
15: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
16: Cyklopecky.info.
15: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
16: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
15: Cyklopecky.info.
16: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
15: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hezké sobotní odpoledne, jak už jsme s Filipem zmiňovali, do České republiky se nám holt vrátí tropy. Já nejsem zastánce vysokých teplot, pakliže nejsem někde u moře nebo u vody, anebo taky u bazénu, tak kdo máte doma bazén, tichá závist, ale přeju vám to ze srdce. Každopádně následující týden se má totiž podle předpovědi naplno vrátit tropické počasí a příští víkend by mohly teploty vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Ale pozor, taková pozitivní zpráva, ještě předtím přejde přes Česko studená fronta. Pondělí, úterý by mohlo být chladněji a od středy, přátelé, klimatizace, větráky, všechno ze všeho jde, nebo z čeho jde studený vzduch a dělá nám dobře, prostě berte všema deseti. Každopádně, ať už to máme kdokoliv, jakkoliv, užijme si to počasí naplno. Jsme Hit Radio.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Teťuš, ahoj. Jo, a zůstaňte s námi. Čau.
1: Hit Radio Černá Hora. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Bez... No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Otroci, východočeské derby je tady a na domácí půdě Podlízátky. V neděli 26. července od 20 hodin přivítáme FK Pardubice. Sejdeme se ve fanzóně, vytvoříme skvělou atmosféru a společně ukážeme, komu patří východní Čechy. Hradec, záležitost srdeční. Více na www.fchk.cz.
12: Radíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
17: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
1: Hitradio.
18: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
18: Hitradio.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na trase z Vamberka do Ústí nad Orlicí. Za Podštejnem dneska probíhá údržba zeleně, tak tam projíždějte opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 110
1: 100. Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ploty Pardubice.
4: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
3: Ploty Pardubice.
4: Naše ploty skvěle vypadají a

0: hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Záchranné týmy v Indonésii našli pohřešovaný motorový člun, po kterém pátrali u ostrova Sulawesi. Na jeho palubě bylo 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Všichni členové posádky byli zachráněni a v současnosti jsou v péči lékařů. Po lodi pátrali v zálivu Tominy desítky týmů v oblasti o rozloze přibližně 550 km čtverečních. Použili přitom drony s termokamerami i potápěčské vybavení. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů. Extrémní vedra z konce června by ale překonána být neměla. Převody vozidel z původního majitele na nového by měly být jednodušší. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů anebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Část změn má nabýt účinnosti v listopadu. Kanoistka Tereza Kneblová se stala mistryní světa ve slalomu. V Oklahoma City vyhrála o 2,52 sekundy před Monikou Dorianovou z Andory a má první individuální medaili z velké seniorské akce. Na šampionátu se po čtvrtečním triumfu kajakáře Jakuba Krejčího postarala o druhé české zlato. Bronzem přispěl do medailové sbírky české výpravy kanoista Lukáš Kratochvíl.
1: Tak jak už bylo řečeno ve zprávách, po poměrně chladném týdnu se vrací léto. Venku máme aktuálně jasno až polojasno, nejvyšší teploty někde mezi 26 a 30 stupni, na horách dneska maximálně do 22. Neděle taky slunečná, odpoledne a večer má přibývat oblačnosti a večer se mohou objevit přehánky anebo bouřky. Teploty ovšem zítra o něco vyšší než dnes, odpolední maxima až 32 stupňů.
2: Hit Radio Černá Hora.
1: Z Hit Radia Černá Hora už vám pěknou sobotu přeje Michal Komárek. Jakubům dneska letí gratulace k svátku. A víkend u nás pokračuje teď ve španělském rytmu. Jakubům dneska letí gratulace k svátku. A víkend u nás pokračuje teď ve španělském rytmu.

se prostě nedá poslouchat potichu. Linkin Park na Hitrádiu Černá Hora. Jak pak si užíváte letošní léto? Já doufám, že vám vychází všechno, co jste si naplánovali. Je pravda, že ten poslední týden nebyl úplně na opalování, ale zase třeba super na turistiku a další aktivity. Dneska už se zase plní koupaliště a my tady v rádiu bedlivě sledujeme předpověď počasí, abychom za vámi zase mohli na východočeská koupaliště vyrazit. No a kdy a kde se uvidíme? Brzy zveřejníme na našich webových stránkách hitradiochernahora.cz, tak se potkejte s naším týmem, který přiváží muziku, soutěže, dárky, dobrou náladu přímo k vodě za vámi. Moc se na vás těšíme, léto rozhodně nekončí. A nejenom na koupaliště, ale taky k vám domů, anebo do auta, teď letí z Hitradia Černá Hora Lady Gaga. Já přeju parádně odpoledne s námi.

0: Britpop Tour, které běží od roku 2025. A asi jste taky zaznamenali, že vystoupil na finále mistrovství světa ve fotbale společně s Nicole Scherzinger a Laurou Pausini. Tam zpíval oficiální fotbalovou hymnu. A taky nedávno oznámil nějaké změny ve svém profesním týmu a naznačil, že má rozpracovaných dalších několik hudebních projektů, takže evidentně ve svých 52 letech rozhodně nijak nepolevuje. Stále zůstává jednou z největších britských popových hvězd. Na Hit Radio Černá hora ho za malou chvilku vystřídá September a taky si dáme jednu z novějších písní kapely Činasky, která se jmenuje Selhání. Za chvilku.
1: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moji aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
1: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
2: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Allegrie.
3: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
2: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
8: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
9: Hit Radio Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Přestože je tahleta píseň stará přes 40 let, protože originál naspíval v roce 83 Billy Joel, tak právě Westlife ji proslavili, a to na přelomu milénia, když ji přespívali jako charitativní single. Na Černé hoře je sníh. Uprostřed léta se tu kouluje a staví sněhuláci. Co? Tak to rozhodně musíme probrat. Za chvilku se k tomu dostaneme, teď Coldplay a Beyoncé.

0: Na Hit Radio Černá Hora zaspívala Pink a my se vracíme na hory, protože na Černé hoře mají na konci července sníh. Takhle. Je pravda, že se v týdnu ochladilo, ale teda, že by mělo sněžit, tak to jsem jako nikde nechyt. A není to ani pozůstatek ze zimy. Ski resort Černá Hora Pec totiž sníh připravil v dětském parku kabinka pro děti, aby se mohli uprostřed prázdnin koulovat, třeba si i zajezdit na bobech. A část té sněhové nadílky si užívají taky medvědi Alice a Michal na stezce korunami stromů. Tak se na ně přijďte mrknout, navíc dneska v sobotu 25. července obě dvě tahle ta místa propojuje rodinná akce Po stopách medvědů. Tak tolik jedna osvěžující pozvánka a od nás za chvíli pro lepší náladu Alanis Morissette na Hit Radio Černá Hora. Hit
1: Radio. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr blízkovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
6: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.

Rádio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost.

Muzika na Hit Radio Černá Hora Let's Dance 3, teď v našem odpoledním vysílání před 14. hodinou. Pozor u Roudnice na Hradecku, tady se teď řeší dopravní nehoda osobního auta, policie na místě a my se na dopravu podíváme podrobně před zprávami ve 2 hodiny. Teď jsou tu Green Day.

0: Posloucháte Hit Radio Černá Hora. Pěkné odpoledne, budou dvě hodiny. Nejlepší dopravní servis na východě Čech je připraven. Jak už jsem říkal, u Roudnice, okres Hradec Králové, tady pozor, řeší se dopravní nehoda. Policie na místě, s opatrností byste měli projet. A ještě jde jedenáctka mezi 24. a 18. kilometrem ve směru na Prahu, tak tady pozor na pomalu jedoucí vozidlo u držby, je uzavřen levý jízdní pruh, do 16 hodin se bude sekat tráva. Vaše dopravní info, volejte na 800 110 100.
1: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
2: Na Friends Fest. Sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michalne svatba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friends Fest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
3: Tahitské léto a popol z Praha už je tady!
4: Zábava volných tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Akopol z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopol.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
9: 14 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požárů na západní a severní Čechy. Od zítřka bude varování platit pro střední Čechy, včetně Prahy a část východních Čech. Výstraha se delší dobu vztahuje na jižní Moravu, kde zůstává v platnosti do odvolání. V pondělí se díky přechodnému ochlazení riziko požárů přechodně sníží. Při dnešní nehodě na rakouské dálnici A9 byly zraněni tři Češi. Otec byl transportován helikoptérou do nemocnice ve Štýrském Hradci. Matku a dceru převezl Červený kříž do nemocnic taktéž ve Štýrském Hradci. Podle policie sjelo auto z vozovky a v plné rychlosti narazilo do svodidel. Kvůli rozsáhlým lesním požárům na jihozápadě Francie a ve středu Španělska úřady v pátek evakuovaly přes 200 000 lidí. Desítky nasazených hasičů utrpěly zranění. Úřady nařídily například kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret, jenž se nachází u města Bordeaux a je velmi oblíbenou turistickou destinací. Lidé odtamtud prchali i na lodích. Paříž kvůli rozsáhlým lesním požárům požádala o pomoc partnery v Evropě. Unii. Kajakářka Barbora Janotová se stala juniorskou mistryní Evropy v závodě na 1000 metrů a navázala na nedávný triumf na světovém šampionátu. Další český reprezentant Danilo Martinenko získal dnes v maďarském Šegedu na kilometru stříbro mezi kanoisty.
0: Předpověď počasí na neděli slibuje u nás ve východních Čechách slunečno a teplo, bude polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, ojediněle přehánky a bouřky. Teploty zítra 29 až 32 stupňů a na horách do 26.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Poslední červencový víkend na Hit Radio Černá Hora v plném proudu. Pěknou sobotu vám přeje Michal Komárek a hraje Teddy Swims.

to byl návrat do roku 2010, kdy Avicii ještě vystupoval pod svým pravým jménem jako Tim Berg. To jsme na začátku jeho hvězdné kariéry, kterou ještě podpořili hitovky jako Levels nebo Wake Me Up v roce 2013. O 5 let později obletěla svět zpráva o jeho smrti, když byl nalezen v Ománu v hotelu. Příčinou byla sebevražda a svět přišel o jednoho z nejtalentovanějších DJů. Jeho hudba ale žije dál a my teď na Hitrádiu Černá Hora budeme hrát česky, protože do éteru míří nový Krištof, tak si je pojďte užít.

0: Na Hit Radio Černá Hora zaspíval John Legend, který patří mezi několik málo umělců, kteří získali všechny hlavní americké ceny, tedy má Emmy, Grammy i Oscara. A my se za malou chvilku podíváme do Dvora Králové nad Labem, kde tímto víkendem startují africké dny, a letos budou ještě větší, potrvají do 2. srpna a co všechno nabídnou, tak to probereme po muzice. Hrát bude DJ Antoine a já přeju pěknou sobotu a užívejte víkend s námi.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
3: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý paddleboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
6: V otroci, východočeské derby je tady a na domácí půdě pod Lízátky. V neděli 26. července od 20 hodin přivítáme FK Pardubice. Sejdeme se ve fanzóně, vytvoříme skvělou atmosféru a společně ukážeme, komu patří východní Čechy. Hradec, záležitost srdeční. Více na www.fchk.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
9: Ne, to je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: Cyklopecky. Info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: Cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
10: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Hit Radio Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Na východě Čech je s vámi Hit Radio Černá Hora. A my teď jedeme do Afriky, protože i letošní léto se nese v Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem ve znamení afrických dnů. Ty odstartovaly dneska a potrvají až do příští neděle 2. srpna. Na co se těšit? Třeba na podvečerní vycházky za zvířaty zdarma, na vonavé a čerstvé africké ovoce, na speciality místních kuchyní, přírodní kosmetiku, šperky, umění a tak dále. Tohle všechno nabídne africké tržiště ve zhruba 20 stáncích. Ty budou v Safari Parku celý týden. Dneska taky první návštěvníky dovezl z Kolína speciální nostalgický vlak. Tak se přijďte podívat do Dvora Králové nad Labem i vy a užít si Afriku doslova všemi smysly. Teď už ale volume doprava. Pamatujete tuhletu píseň? To je rok 2004. Album Songs About Jane a na Hit Rádiu Černá Hora to teďka rozjedou Maroon 5.

0: Vám doufám vylepšili dnešní sobotní odpoledne tady u nás na Hitrádiu Černá Hora. Dneska je 25. července, nesmíme zapomenout na Jakuby. Hodně oblíbené jméno, myslím, že každý nějakého Kubu známe, tak mu nezapomeňte popřát. A jinak dneska je taky den kolotoče. Já jsem si hnedka vzpomněl na kolotoč, co jsme měli ve školce, jak vždycky někdo vlez dovnitř a roztočil to tak, že se na tom nedalo vůbec udržet. Asi taky budete znát, tak sláva retro kolotočů. A dáme si divokýho byla znamení a taky bude hrát Kamarád u nás na Hitrádiu Černá Hora.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba si k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Vmart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
6: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
5: Hitrádio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: velká paráda na Hitrádiu Černá Hora. Bude 15 hodin.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.

0: hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Úroda ovoce bude letos v tuzemsku nižší. Důvodem jsou především jarní mrazy, které zničily květy. Největší propad se týká jablek, která tvoří většinu tuzemské produkce. Úroda má dosáhnout asi 52 tisíc tun, tedy 53% pětiletého průměru. Hrušek má být 65% obvyklého množství, třešní 59% a broskví jenom třetina. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejichž pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Plocha spálená letos při požárech ve Francii již překonala celkový rozsah spáleného území při požárech v roce 2022. Uvedla to agentura AFP. Podle satelitních dat od začátku roku ve Francii zhořelo skoro 69,5 tisíce hektarů. Fotbalová Sparta získala norského útočníka Jonathana Brunce z Rakova Čenstochová. Bratranec hvězdy Manchesteru City Erlinga Haalanda podepsal na Letné víceletou smlouvu. Mělo být o rekordní přestup do České ligy. Podle polských médií zaplatí Sparta za 25-letého hráče kolem 145 milionů korun.
1: Předpověď na neděli slibuje ve východních Čechách slunečné a teplé počasí, bude polojasno až jasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnost a ojediněle se můžou objevit přehánky anebo bouřky. Nejvyšší denní teploty budou ještě vyšší než dnes, vystoupí na 29 až 32 stupňů a na horách bude zítra kolem 26.
2: Hit Radio Černá Hora.
1: Na Hit Radio Černá Hora je s vámi Michal Komárek, přeju pěknou sobotu, léto se vrátilo a na osvěžení teď od nás Ed Sheeran.

jedna z nejpozitivnějších písní letošního léta. Na Hit Rádiu Černá Hora zahrál Ale Farben. Tak léto, prázdniny a doba dovolených v plném proudu. Myslím si, že v žádném jiném období v roce se člověku nestane tolik kuriozních věcí, jako právě v tomhletom čase. To si třeba na poslední chvíli všimnete, že vám propadnul nebo brzy propadne pas, který pozítří samozřejmě potřebujete. Kolik lidí se třeba pro pas vracelo z letiště? A jeden takový kuriozní případ se stal dneska v Pardubicích na nádraží, netýkal se teda pasu, ale dítě tam zůstalo na peróně a zbytek rodiny odjel. Příběh se šťastným koncem.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofian Mečmeč a Ben Kristovao na Hit Rádiu Černá Hora přesně ve čtvrt na čtyři odpoledne. Dítě zůstalo na peróně, zbytek rodiny odjel. Tak to bylo takové dnešní malé prázdninové dobrodružství v Pardubicích, kde na nádraží nastupoval tatínek s dětma a s kolama do vlaku. Jenomže zatímco bylo jedno dítko ve vlaku, tak druhé čekalo na nástupišti, no a samozřejmě co čert nechtěl, tak se vlak mezi tím rozjel. A asi si umíte představit, co se v tu chvíli tatínkovi honilo hlavou, když to zjistil. Já teda naprosto živě, ale on naštěstí nestratil hlavu, nepokoušel se vlak zastavit nebo z něj vyskočit, zavolal policii, která nakonec malého výletníka našla a on už byl na cestě domů v městské hromadné dopravě. V 8 letech si úplně v pohodě poradil a důležitý je, že všechno dobře dopadlo. A my hrajeme dál, Cyril a nebo Nico Santos u nás na Hit Rádiu Černá Hora. Přeju parádní odpoledne s námi.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum.cz.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Černá Hora zaspíval Bryan Adams. My se teďka mrkneme do kina, kde teď absolutně vládne novinka Christophera Nolana Odyssea. Staroředský Homerův epos diváci chválí, na ČSFD aktuálně 85%, a můžu teda potvrdit, že těch 172 minut na plátně uteče doslova jako voda. Nicméně, právě při dlouhých filmech se často stává, že se člověku začnou klížit oči. A to je otázka na vás, podařilo se vám někdy usnout v kině? Případně u jakého filmu? Napište mi na WhatsApp 601 292 464, jestli s tímhletím máte nějakou zkušenost, buď sami, anebo že třeba usnul někdo, s kým jste v tom kině byli. Vrátíme se k tomu za malou chvilku, teď na Hit Radio Černá Hora, Shakira.

0: Naskok k tématu. Podařilo se vám někdy usnout v kině, případně u jakého filmu? A napsal na WhatsApp Jirka: ahoj, já se chodím do kina zásadně vyspat s dětma, vždycky u nějakého animáku nebo pohádky usnu hnedka na začátku, málo kde si tak odpočinu jako tam. Pavla píše: asi na třetím rande s manželem jsem v kině usnula, protože jsem byla strašně unavená z práce. Do dneška mi to připomíná, když chci jít do kina. No, já musím říct, že jsem to měl teda s dětma úplně stejně jako Jirka a mám teda jeden film, který jsem prospal, a to byl Tajuplný ostrov s DiCapriem. Na tom jsem teda nebyl s dětma, ale do dneška jsem ho neviděl. Lenka napsala, že se jí to naposledy stalo u Avatara a Bohdana usnula u filmu Já, Olga Hepnarová, ale jako natvrdo. Viděla jsem úvodní titulky a pak až 5 minut konec. Tak děkuju za zprávy. Snad vás neuspí naše další muzika. Myslím si, že ne. Za chvilku na Hit Radio Černá Hora Pitbull.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár věc, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz. Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Černá Hora.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
9: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Tady je Hit Radio Černá Hora a nejlepší dopravní servis na východě Čech je připraven. Pozor na D11, na 52. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané auto, projíždějte s opatrností. Na výjezdu z Jičína směrem na Mladou Boleslav, silnice 1/16, tak u sjezdu na Libuň se ještě může došetřovat nehoda 3 osobních aut a na trase z Vamberka do Ústí nad Orlicí za Počtejnem probíhá údržba zeleně, počítejte tady s omezením zhruba do 19 hodin. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Ploty Hradec Králové.
3: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
2: Ploty Hradec Králové.
3: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
4: Hudební léto vrcholí. V sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
5: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
6: 16 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Po relativně chladnějším období s velmi studenými rány se do Česka na přelomu července a srpna vrátí tropické počasí. Meteorologové předpokládají, že příští víkend mohou nejvyšší teploty místy dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Extrémní vedra z konce června by ale překonána být neměla. Finfluencery, tedy tvůrce obsahu zaměřené na investování, spoření anebo finanční vzdělávání, sleduje 53% Čechů ve věku od 16 do 30 let. A jejich rady nezůstávají jenom inspirací. Celkem čtvrtina mladých už podle rad finančních influencerů alespoň jednou investovala. Přestože popularita finfluencerů roste, nejdůležitějším zdrojem finančních informací pro mladé zůstávají rodina a přátelé, na které spoléhá 52% respondentů. Obrovské neštěstí se stalo dnes předpolednem v Bílé v Beskydech. Motorkář cestující ve směru od Slovenska zemřel po střetu s jelenem. Přes veškerou snahu svědků a záchranářů muž je na místě svému zranění podlehl a ani jelen srážku nepřežil. Silnice 1/35 směrem od Slovenska musela být po nehodě zhruba 2 hodiny uzavřená a policisté odkláněli dopravu. Máme nového mistra světa. Fleretista Alexander Šupenič se stal jako první český muž mistrem světa v šermu. Ve finále v Hongkongu deklasoval Itala Filipa Makčiho. Nad stříbrným olympijským medailistou z Paříže zvítězil 15-2. Pro český šerm vybojoval Šupenič první medaili z mistrovství světa od roku 1985, kdy získal stříbro kordista Jaroslav Jurka.
0: Tak jak bylo v týdnu všelijak, víkend nám to vynahradí, i předpověď na neděli slibuje ve východních Čechách slunečné a teplé počasí. Zítra jasno až polojasno, odpoledne má přibývat oblačnosti, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty zítra do 32 stupňů a na horách naměříme 26.
5: Hit Radio Černá Hora.
0: Ze studia Hit Radio Černá Hora zdraví Michal Komárek, při parádní sobotu začíná kvalifikace na velkou cenu Maďarska Formule 1. I o tom v téhleté hodině. Hit

To byla Lady Gaga na Hit Radio Černá Hora. A jestli sledujete Formuli 1, tak víte, že zítra se jede velká cena Maďarska a na Hungaroringu před malou chvílí začala kvalifikace na zítřejší závod. S velkými změnami na autě přijel do Maďarska tým Aston Martin a co si budem, Fernando Alonso, ten teda si myslím hlavně jako zkušený vlčák, ale i jeho stajový kolega, už by si oba dva zasloužili nějaký to slušnější umístění. Zatím se jim příliš nedařilo a update ty káry by měl přinést ovoce. Já bych jim to strašně přál. Ono to nebude hned, každopádně uvidíme, jak to dneska půjde, držíme moc pěsti. Vrátíme se k Formuli 1 po 17. hodině. Podle včerejších tréninků, co jsem se koukal, se dneska očekává úspěch vozů Ferrari. Tak uvidíme. Teď jsou tu Hunter X a přidáme taky YouTube tady u nás na Hit Radio Černá Hora.

0: jedna z nejslavnějších písní od kapely U2. Šla v roce 1992 jako třetí single z alba Achtung Baby. A co je zajímavý, tak ta píseň vznikla v době, kdy byly U2 skoro, dalo by se říct, na hraně rozpadu. Oni při nahrávání desky v Berlíně měli velké spory o to, kam se bude hudba kapely ubírat. A zlom údajně přišel během improvizace, když kytarista zahrál akordový postup a kapela našla společný směr. To zní úplně jak z pohádky. Každopádně, já připomínám naše Hit Radio 90. Tam jedeme hity z 90. let non-stop. Naladit můžete online anebo v DAB+. Hit
1: Radio. Už tě nebaví se válet u vody? Hit Radio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hit Radia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hit Radio Černá Hora CZ.
2: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: V otroci, východočeské derby je tady a na domácí půdě pod Lízátky. V neděli 26. července od 20 hodin přivítáme FK Pardubice. Sejdeme se ve fanzóně, vytvoříme skvělou atmosféru a společně ukážeme, komu patří východní Čechy. Hradec, záležitost srdeční. Více na www.fchk.cz.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce Boss Auto Trutnov. Více na www.bossauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
5: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
6: Ne, to je cyklopecka.
5: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
6: Cyklopecky.info.
5: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
6: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
5: Cyklopecky.info.
6: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
5: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
7: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a madrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 m2 v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
8: Yeah.

0: prosím.
1: Poetika teďka v létě hlavně koncertuje a pracuje na nové tvorbě. Kluci mají naplánovanou řadu letních koncertů a vrcholem sezóny má být koncert v Lucerna Music Baru, ten bude 22. října. A tam pánové oslaví už 10 let na scéně. A to si teda pojďme říct. Řekli byste to, že už je to 10 let, co vydali svoji první píseň Zkouším žít? Mně to přijde, že to uteklo nějak strašně rychle. Tohleto už je zase 1.90 v našem vysílání do éteru. Teďka míří Cranberries, 3 minutky po 4:30 a já vám přeju parádní odpoledne s námi.

0: Chlapík s knírkem se jmenuje Benson Boone, je to americký zpěvák a skladatel a přesně před měsícem 25. června oslavil 24. narozeniny. Teď zaspíval u nás na Hit Rádiu Černá Hora a dneska je mimo jiné den vína a sýrů. A zatímco někdo řeší, jaké víno se hodí ke kterému sýru, tak my u nás na Facebooku řešíme, aby nechybělo ani jedno. Napište nám, jestli to máte taky tak a mrkněte na video na profilu Hit Rádia Černá Hora.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomeň.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. Bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
9: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
10: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
11: Hit Radio Černá Hora.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: hodin nejlepší dopravní servis na východě Čechy nachystán. D11 mezi 24. a 18. kilometrem ve směru na Prahu. Upozorňujeme na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Uzavřen je levý jízdní pruh. Do 18 hodin bude probíhat sekání trávy a údržba travních porostů. Jinak by měl být na silnicích klid. Pokud není, tak vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
9: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Úroda ovoce bude letos v tuzemsku nižší. Důvodem jsou především jarní mrazy, které zničily květy. Největší propad se týká jablek, která tvoří většinu tuzemské produkce. Úroda má dosáhnout asi 52 tisíc tun, tedy 53% pětiletého průměru. Hrušek má být 65% obvyklého množství, třešní 59% a broskví jenom třetina. U Otročiněvsi na Berounsku dnes dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých. Jeden člověk se nadýchal z plodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun. Příčinou byla technická závada na komínu. Při dnešní nehodě na rakouské dálnici A9 byli zraněni 3 Češi. Otec byl transportován helikoptérou do nemocnice ve Štýrském Hradci. Matku a dceru převezl Červený kříž taktéž do nemocnic ve Štýrském Hradci. Podle policie sjelo auto z vozovky a v plné rychlosti narazilo do svodidel. 4 zápasy dnes odstartuje nový ročník první fotbalové ligy. Sparta se představí na hřišti nováčka Zbrojovky Brno, která se mezi elitu vrátila po 3 letech jako suverénní vítěz druhé ligy. Zápas začne ve 20 hodin. V těchto chvílích začínají 3 duely: Teplice Bohemians, Plzeň Liberec a Zlín Ostrava.
0: I neděle slibuje slunečné a teplé počasí, bude polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, ojedinělé přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 32 stupňů, na horách kolem 26.
7: Hit Radio Černá Hora.
0: Z Hit Radia Černá Hora zdraví Michal Komárek a další hodinu začneme s filmovou muzikou a vzpomínkou na fenomén 50 odstínů šedi.

Černá Hora zaspíval Damiano David. I tohle to může být jeden z prosluněných hitů, na který budete vzpomínat, až se vrátíte z Dovči, že jste ho tam slyšeli. My tady v rádiu už pomalu chystáme ty největší letní hity na příští víkend, kdy v éteru Hit Rádia Černá Hora odpálíme Summer Party. To znamená, že od pátku do neděle u nás pojede speciální program, který bude plný slunce, pohody a těch největších letních hitovek uplynulých 30 let. Tak schválně, které songy vám připomenou prázdninové lásky, festivaly, výlety, prostě prázdniny a léto. Těšíme se, doufám, že s námi budete na vlně.

0: Tohle byl největší hit irské rodinné skupiny Kors na Hit Radio Černá Hora. Vyšel v červnu roku 2000, dosáhl na jedničku ve Velké Británii a žádná další písnička téhleté kapely už se v Británii na jedničku nedostala, ale bodovali i u nás v České republice, bodovali ve Finsku, bodovali v Polsku. Na Spotify má dneska tahleta píseň přes 300 milionů přehrání a je to nejstreamovanější skladba kapely Kors. A jestli vás zajímá, co je s nimi dneska, tak se nerozpadli, oni tam měli nějaké období solových projektů, teď aktuálně hrají koncerty a připravují novou hudbu, tak se třeba brzy dočkáme novinky i v našem vysílání. Za chvíli na Hit Radio Černá Hora Welshly Arms.
1: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
2: Ploty Pardubice.
1: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
8: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Huko.
9: Hit Radio Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

To je tak hezká písnička. Eva Farná a Miraj na Hit Rádiu Černá Hora. My se vracíme k Formuli 1, protože na Hungaroringu je dokončená kvalifikace na zítřejší velkou cenu Maďarska. Možná to někoho překvapí, možná ne. Každopádně kvalifikaci vyhrál Lando Norris před Lewisem Hamiltonem a Charlesem Leclerkem. Čtvrtý bude zítra startovat Kimi Antonelli, pátý Oscar Piastri a šestý Max Verstappen. A jak jsme se tady odpoledne bavili o tom, že Aston Martin přivezl do Maďarska velký balík novinek na svých monopostech, tak se to evidentně začíná pomaličku vyplácet. Protože Fernando Alonso se dostal do druhé části vyřazovací kvalifikace a to je taková první vlaštovka. Já jim strašně držím palce, ať se daří i dál. Každopádně závod zítra začíná v 16 hodin, tak budeme fandit, budeme sledovat a teď k nám na Hit Radio Černá Hora míří.

0: Jestli jste dlouho nic neslyšeli o Miley Cyrus, tak vězte, že se teďka vrací ke svým kořenům s Hannou Montana. Ona se podílela i na speciálu k 20. výročí seriálu a to jsou začátky její kariéry na Disney Channel. Jinak venku má 9. studiovou desku a taky plánuje svatbu s bubeníkem Maxem Morandem. Prý to nebude nic velkého, pár set lidí. Ne, má to být komorní. Tak hlavně, aby jim to vydrželo. U nás na Hit Radio Černá Hora za chvíli Imagine Dragons a já vám přeju hezký zbytek soboty s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. E-kondomy.cz.
9: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
10: Ne, to je cyklopecka.
9: Vyražte sami, anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
10: Cyklopecky.info.
9: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
10: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
9: Cyklopecky.info.
10: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
9: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
11: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
12: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Huko.
13: Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě

0: Pracujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Záchranné týmy v Indonésii našly 11 evropských turistů, včetně jednoho Čecha. Po jejichž pohřešovaném motorovém člunu pátrali u ostrova Sulawesi. Všichni jsou v současnosti v péči lékařů. Přeživší záchranářům řekli, že jejich loď se v důsledku špatného počasí rozlomila. Převody vozidel z původního majitele na nového by měly být jednodušší. Vláda v pondělí projedná novelu, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů anebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a výdejen. Část změn má nabýt účinnosti v listopadu. Nedělní závěrečná etapa Tour de France bude zkrácena ze 133 na 89 kilometrů. Organizátoři se rozhodli ulevit záchranným složkám bojujícím s rozsáhlými lesními požáry, které sužují Francii na řadě míst, zejména v departementu Gironde. Úpravu programu 21. etapy dnes oznámili pořadatelé společně s pařížskou policejní prefekturou. A na závěr počasí, v noci čekáme jasno až polo jasno, nad ránem místy oblačno, teploty se udrží mezi 17 až 12 stupni, ale v údolích může být chladněji. Tam teploměr ukáže klidně jenom 9. Neděle bude polojasná až oblačná, postupně ale zatažená. Odpoledne a k večeru čekáme místy přehánky ojedinělé bouřky. Teploty budou velmi vysoké, mezi 27 až 32 stupni Celsia.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.

0: války a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfálcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
7: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžik.

0: Pardubice. Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
1: Ploty Pardubice.
0: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
1: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
1: Plus krkonošská příroda.
0: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
1: A volný vstup do lázeňského wellness.
0: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
2: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
8: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Zapomeňte na studené podlahy. Již 20 let realizujeme podlahové vytápění kompletně. Od vybourání podlah přes rozvody až po betonáž. O vše se postará náš tým odborníků. A teď to nejdůležitější. Uzavřete objednávku do konce července a získejte slevu 14 000 korun. Nečekejte na zimu a zajistěte si lepší cenu už teď. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte nás v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
9: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomeň.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Hey, this is Ava Max. All the hits.
9: Hit Radio Černá hora.

0: všechny erotické hračky. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
3: Plus, krkonošská příroda.
2: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
3: A volný vstup do lázeňského wellness.
2: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
4: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
6: Sportovní park Pardubice slaví 10 let. Od 1. do 9. srpna se park na Špici promění ve velké sportovní městečko. Více než 60 sportovních klubů, desítky sportů, běhy, vodní aktivity, zábava pro děti i dospělé a spousta novinek, včetně vlastní mobilní aplikace. Přijďte si vyzkoušet nový sport, užít si skvělou atmosféru a oslavit s námi 10 let sportovního parku Pardubice. Od 1. do 9. srpna. To nejlepší sportovní léto jedině v Pardubicích.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: Cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: Cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Rádio Černá Hora.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám, Bože, pusť mě, běž.

až to všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší než to hraní, na co není.

0: Hradec Králové.
1: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
0: Ploty Hradec Králové.
1: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
0: Velké město, malou obec, chrání ploty Hradec.
2: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Dobrou noc, přátelé. Kolik hodin a vy ještě nespíte?